0: chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky. Zpívejte mu, pějte žalmy, přemýšlejte o všech jeho divech, honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina. Dotazujte se na vůli Hospodinovu a jeho moc, jeho tvář hledejte ustavičně. Připomínejte divy, jež vykonal, jeho zázraky a rozsudky jeho úst, potomkové Abrahama, jeho služebníka, Jákobovi synové, jeho vyvolení. Je to Hospodin, náš Bůh, kdo soudí celou zemi. Věčně pamatujte na svou smlouvu, na slovo, jež přikázal tisícům pokolení. Uzavřel jí s Abrahamem, přísahou ji stvrdil Izákovi, stanovil jí Jákobovi jako nařízení, Izraeli jako věčnou smlouvu. Dám ti kenanskou zemi za dědičný úděl. Na počet jich byla malá hrstka, byly tam jen hosty. Putovali od jednoho pronároda ke druhému, z jednoho království dál k jinému lidu. On však nedovolil nikomu, aby je utlačoval, káral kvůli nim i krále. Nesahejte na mé pomazané, ublížit mým prorokům se chraňte. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Kdo vylíčí bohatýrské činy Hospodina, kdo rozhlásí všechnu chválu o něm. Blaze těm, kteří se drží práva, tomu, kdo si v každém čase vede spravedlivě. Hospodine, rozpomeň se na mě pro přízeň, již lid svůj zahrnuješ, navštiv mě svou spásou, abych směl spatřit dobro tvých vyvolených, abych se radoval radostí národa tvého, abych společně s tvým dědictvím o tobě s chloubou mluvil. Zhřešili jsme už se svými otci, provinili jsme se, svévolně si vedli. Naši otcové v Egyptě nepochopili tvé divy, tvé hojné milosrdenství si nepřipomínali. Vzepřeli se při moři Rákosovém. On však je zachránil pro své jméno, aby v známost uvedl svou bohatýrskou sílu. Obořil se na Rákosové moře a vyschlo. Propastnými tůněmi je vedl jako pouští. Zachránil je z rukou toho, kdo je nenáviděl. Vykoupil je z rukou nepřítele. Jejich protivníky přikryly vody. Nezůstal z nich ani jeden. Tehdy uvěřili jeho slovům, do zpěvu se dali k jeho chvále. Chválu vzdejte Hospodinu a vzývejte jeho jméno. Uvádějte národům ve známost jeho skutky.
1: Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné, že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.